dnes v noci jsem si definitivně ověřil, že nejsem hedonistický jachtář.